Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

mě, kudy jít, když tma mě propíjí, jestli ti odpustit, nebo tě odpustit.

jsem zlý sen, ztratil se na trati. Obrať mnou, ať oheň nestráví příběh o nás dvou, co srdce

0: ne.
1: Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Ahoj, já jsem Zajíček Bunny. Chceš si se mnou zaskákat?
2: Jak jako zaskákat?

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

je na základce. Víš, je usměvavý, bezstarostný, trochu šašek. Nikoho nenapadlo, že si v sobě nosí svoje temno, nějaký černo, prostě všechno.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

učením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít.

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří.

Radio Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.
3: Jseš trochu pro art, on má rád divadlo.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
3: Katy Bass nám otevřela další hodinku tady na Rádio Energik. Ze studia vás zdraví Paul Bulván a této hodince nás čeká spousta témat, přátelé. Začneme trošku nahotinkama, nebudeme úplně sprostí, ale povíme si o tom, jak vlastně fungují u nás nuda pláže a jak to celé začalo. Také se podíváme do světa showbiznesu, sportu a dalších zajímavých odvětví, tak zůstaňte na vlnách Rádia Energik, protože před námi je další skvělá muzika, jako je Kalin, Sigala anebo David Guetta.
2: Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
1: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
0: Energik. To je muzika.

0: Radio Energy. Energy. Energy. To je muzika.
1: Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavily dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanu, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 tisíc lidí, z toho skoro 5 tisíc cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Chemie mezi náma voní jako benzín. V jejich očích stále vidím celý vesmír. Možná jsem občas dělal věci, co se nesmí. Hledal jsem něco víc.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100-milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
0: Radio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu. A dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB-T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
0: Radio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na naší planetě? Kdybyste si Zemi představili jako jablko, tak všechno to, co o ní víme a odkud čerpáme energii, je vlastně jenom takové lehké škrábnutí do slupky. Ale pod námi, hluboko v Zemi, se skrývá naprosto nepředstavitelné množství tepla. A teď si poslechněte tohle. Vědci přišli na to, jak se k téhle energii dostat pomocí mikrovln. Možná to zní jako ze sci-fi filmu, ale americká společnost Quase Energy už na tom reálně pracuje. Chtějí se provrtat až 10 km hluboko, kde narazí na takzvané superžhavé horniny. Teploty pohybují kolem 400 stupňů Celsia. Problém byl vždycky v tom, že klasické vrtáky se v takové hloubce a horku prostě roztečou nebo otupí o tvrdou žulu. Takže na to jdou jinak. Vyvíjejí speciální děla, která střílejí svazky milimetrových vln. Je to v podstatě jako obří průmyslová mikrovlnka, která tu skálu před sebou doslova vypaří na popel. A proč to celé dělají? Protože v těch hlubinách je víc energie, než ve všech zásobách ropy a plynu dohromady. Navíc taková elektrárna zabere minimum místa a může běžet non-stop, bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo fouká vítr. První testy už probíhají v Oregonu na úpatí sopky, kde je to horko blíž k povrchu. Tak uvidíme, jestli budeme za pár let topit mikrovlnami přímo z nitra země. Každopádně je fascinující, co všechno se dá pod našima nohama najít, že? My ale zůstaneme na povrchu a dáme si další pecku.
1: Radio Energy, to je nová muzika.

0: zóny. Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Možná jste si toho taky všimli, ale okřížky na Třebíčsku se v poslední době mění doslova před očima. A já musím říct, že je to docela inspirativní jízda. Pokud tam bydlíte nebo jen projíždíte, určitě mi dáte za pravdu, že se tam teď věci hýbou tím správným směrem. Městy totiž dotáhlo dokonce velkou modernizaci a má teď něco, co by jim mohla závidět i mnohem větší města. Celé okřížky už totiž svítí biodynamicky. Zní to možná trochu jako ze sci-fi filmu, ale v praxi to znamená, že se intenzita a barva světla mění podle toho, kolik je hodin, což je skvělá zpráva hlavně pro náš spánek a přírodu kolem nás. Ale nezůstalo jen u pouličních lamp. Jestli občas mrznete na autobusovém nádraží a marně vyhlížíte svůj spoj, tak v okřížkách už to máte bez nervů. Nainstalovali tam novou chytrou LED tabuli, takže hned vidíte aktuální odjezdy v reálném čase a nemusíte luštit papírové jízdní řády. No a pro ty z vás, co raději kulturu než čekání na bus, mám taky dobrou zprávu. Místní kulturák dostal z Brusu nové projekční vybavení s obřím plátnem, takže ty filmové zážitky budou teď úplně o něčem jiném. Je vidět, že i v menších obcích se dá dělat velký pokrok, když se chce. Tak co? Nestálo by za to se tam dneska cestou z práce stavit na jednu biodynamicky osvětlenou procházku? Teď už ale pojďme zpátky k muzice, hrajeme dál.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Tak si představte, že i v energetice to funguje podobně jako u nás doma v obýváku. Když máte v zásuvce rozdvojku, taky tam zapojíte víc věcí najednou. No ne? A přesně tuhle logiku teď začínají ve velkém řešit evropští experti u vodních elektráren. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že většina našich přehrad a vodních děl běží v průměru jen na nějakých 19% svého výkonu. To je jako mít silný motor a jezdit s ním jen na jedničku po městě. A tak přišel Think Tank Ember s nápadem na takzvanou hybridizaci. Jde o to, že by se těm stávajícím přehradám prostě přidali větrníky nebo solární panely. Sdíleli by totiž úplně stejné kabely a přípojky, které už v krajině stojí. Tím by se dalo do sítě dostat ohromné množství čisté energie, aniž by se musel kopnout jediný metr nového vedení. Třeba ve Francii už mají na jedné přehradě přes 50 000 solárních panelů, které plavou přímo na hladině. V létě, když je v nádrži málo vody, protože se s ní musí šetřit na zalévání polí, prostě dodává elektřinu sluníčko. Je to elegantní, chytré a hlavně to šetří miliardy za stavbu nových drátů. Tak doufejme, že se i u nás ta legislativa trochu pohne, protože potenciál v tomhle sdílení zásuvek je fakt obrovský. No, my budeme raději dál pouštět jen tu energii hudební. Radio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika. Pa, pa, pa.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Pokud sledujete digitální svět nebo třeba sami podporujete své oblíbené tvůrce, hudebníky nebo podcastery, tak vám asi neuniklo jméno Patreon. Tahle platforma je pro spoustu umělců klíčová, ale teď odtamtud přišla zpráva, která v technologickém světě docela rezonuje. Patreon totiž oznámil své doposud největší propouštění. O práci přijde pětina zaměstnanců, konkrétně 93 lidí. Víte, co je na tom ale nejzajímavější? Šéf firmy Jack Conte se k tomu postavil hodně otevřeně a rovnou adresoval téma, o kterém se teď mluví všude. Umělou inteligenci. A řekl to na rovinu. Tyhle škrty nejsou proto, že by lidi nahradila AI. Podle něj totiž žádný algoritmus nedokáže nahradit lidskou kreativitu, úsudek nebo ten pravý cit pro detail, na kterém Patreon stojí. Přiznává ale, že umělá inteligence prostě změnila to, jak celý technologický biznis funguje a jak rychle se musí firmy přizpůsobovat, aby přežily. I když je to pro firmu bolestivý krok, o ty odcházející lidi se postarali celkem férově. Dostanou minimálně 4 měsíce odstupného a dokonce i $1,500 na nový vlastní počítač, aby ten služební mohli v klidu vrátit. I přes tyhle velké změny se ale zdá, že tvůrcům se na platformě pořád daří. Celkově se tam totiž ročně vydělají přes $2 miliardy. Tak doufejme, že tohle zeštíhlení týmu pomůže Patreonu zůstat silným základem pro všechny ty šikovné lidi, které tam rádi sledujeme. My se teď ale vrátíme k muzice. Tady je další hit.
1: Radio Energy.

0: Radio Energik.
1: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Radio Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Radia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stůl.

Radio Energy. To je nová muzika.

0: Rádio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Jste naladěni na energii Rádia Energik a my vás teď zavedeme do Třebíče. Když se řekne dějepis, spousta z nás si asi vybaví nekonečné seznamy letopočtů a jmen, které jsme se museli biflovat ve škole. Jenže historie nemusí být jen suchý text v učebnici. A přesně to teď dokazuje Třebíč. Město totiž vydalo z brusu novou reprezentativní knihu s názvem Dějiny Třebíče. A věřte mi, že tohle není žádná nudná bichle, co by vám jen zapadala prachem v knihovně. Tahle publikace vás provede vším podstatným od úplně prvních stop osídlení až po ten náš dnešní moderní život. Autoři to ale vzali za trochu jiný konec a nešlo jim jen o suchá fakta. Celou knihu pojali jako barvitý příběh města a jeho proměn. Hlavní roli v něm hrajete vy, lidé, kteří Třebíč po celé generace budovali a utvářeli do té podoby, jakou známe dnes. Máte doma nějakou knížku, ke které se vracíte, abyste zjistili něco o místě, kde žijete? Třeba tohle bude právě ona. Teď už ale zpátky k hudbě. Hrajeme dál.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Ahoj, už se dlouho nebyl doma. Trošku nám tu chybíš.

Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti. A právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na současné hudbě? I v době plné umělé inteligence a digitálních filtrů se pořád najdou muzikanti, kteří sází na čistou přirozenost. A přesně takový je Šimon Bylina. Tenhle talentovaný kluk právě posílá do světa svou čerstvou novinku s názvem Vše, co odevzdám. A musím říct, že se mu povedlo něco fakt speciálního. I když je to jeho zatím nejtanečnější věc, Šimon v ní nestrácí tu svou typickou hloubku. Je to takový mix nakažlivé energie a osobní zpovědi o důvěře a blízkosti. V refrénu dokonce uslyšíte inspiraci španělskými a arabskými rytmy, což zní v našem éteru vážně osvěžujícím způsobem. Samotný Šimon k tomu dodává, že pro něj bylo zásadní v dnešní době dezinformací ukázat cestu obyčejné a čisté lásky. A mimochodem, pokud si pustíte videoklip, o který se postaral jeho dvorní režisér Jakub Sodomka, uvidíte tam parádní taneční výkony. Kromě profesionálky Anety Prchalové se v něm totiž objevuje i Šimonova životní partnerka, takže ta autenticita, o které Šimon mluví, tam rozhodně nechybí. No, a jestli vás bavilo jeho debutové severní album, tak zbystřete, protože na podzim se chystá série koncertů, kde tyhle nové věci uslyšíte naživo.
1: Radio Energic. Radio Energic. Energic, to je muzika.

0: Možná to taky znáte. Pustíte si večer film, ale po 10 minutách zjistíte, že stejně jedním okem sledujete videa na telefonu a scrollujete sociální sítě. Tak schválně, jestli víte, co je v tomhle směru nového. Gigant Disney a TikTok se totiž rozhodli, že už nebudou bojovat o vaši pozornost každý zvlášť, ale spojí síly. Tahle globální aliance, která právě startuje, má za cíl jediné – dostat fanouškovská videa z TikToku přímo do aplikace Disney+. Představte si to tak, že se v aplikaci vedle vašich oblíbených Marvelovek nebo Star Wars objeví nová sekce nazvaná Verts. Tam najdete pečlivě vybraná krátká videa od kreativců, kteří se věnují právě Disney tématům. A nepůjde jen o nějaké amatérské pokusy. Disney těmhle tvůrcům dokonce otevře své archivy a poskytne jim licencované materiály k filmům a seriálům, aby jejich tvorba vypadala co nejlépe. Ono se vlastně není čemu divit, že do toho jdou. Jen za loňský rok se na TikToku objevilo průměrně 6,5 milionů příspěvků o filmech a televizi denně. To je neuvěřitelné číslo a Disney si moc dobře uvědomuje, že ti nejlepší vypravěči jsou dneska právě fanoušci. Zatím se projekt rozjíždí ve Spojených státech, ale brzy by se měl rozšířit i k nám. Tak uvidíme, jestli se díky tomu konečně přestaneme dívat na dvě obrazovky naráz. Teď už se ale vraťme k muzice, tady je další hit.
1: Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Na Energiku se teď podíváme do Polné na Vysočině. Když se řekne procházka kolem zámku v Polné, většina z nás si vybaví tu klasiku. Krásné výhledy, historické hradby a klid. Jenže teď tam přibyla jedna věc, která vypadá jako nenápadná kovová roura trčící ze země. A já vám garantuju, že kolem ní jen tak neprojdete. Jmenuje se to Poeziomat a je to v podstatě takový jukebox na příběhy a poezii. Ale nenechte se zmýlit tím názvem, není to jen pro milovníky veršů. Tahle věc v sobě ukrývá celou duši Polné. Stačí přijít, zatočit klikou, aby se vyrobila trocha té elektřiny a pak už jen poslouchat. Najednou se kolem vás rozlije hudba, vzpomínky pamětníků nebo staré příběhy, které by jinak možná zapadly v archivech. Je to fascinující způsob, jak poznat město úplně jinak. Ne tím, že se koukáte do mobilu nebo do mapy, ale prostě jen tím, že posloucháte. Mě na tom nejvíc baví ta jednoduchost. Žádná sluchátka, žádné stahování aplikací. Jen vy a ten hlas z roury uprostřed přírody. Je to skvělá příležitost na chvíli se zastavit v tom denním schonu a nechat na sebe dýchnout trochu té lokální historie. Takže až budete mít cestu kolem Polenského zámku, schválně zkuste, co vám tenhle plechový vypravěč zrovna nabídne za historku. Možná se o Polné dozvíte něco, co nevědí ani místní. A my si teď taky něco poslechneme, i když k tomu tu kliku naštěstí nepotřebujeme. Další muzika už míří k vám.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Všechno je sluncem zalitý.

0: zalitý.
1: Vnímám všechny tvoje pocity.
0: Já a ty.
2: Když se řekne, že jde někdo do práce na zkušenou, většinou si představíme mladého učně ve starých pohádkách. Ale ono to skvěle funguje i v moderní praxi. A dokonce i v takovém oboru, jako je vodohospodářství. Jihočeský Čevak totiž letos rozjel projekt s názvem Dobrá praxe 2026. A mně se ten nápad hrozně líbí. Místo toho, aby úředníci posílali do terénu kontrolory s tabulkami, posílají tam samotné kolegy z jiných provozů. Prostě se zbalí parta technologů, vedoucích a techniků a jedou se podívat třeba na druhou stranu kraje, jak to dělají jinde. Cílem není nikoho peskovat, ale naopak se inspirovat. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ty nejlepší nápady prý často nejsou žádné složité vědecké studie, ale úplné drobnosti. Někdy mají skvěle vymyšlené značení trubek, jinde zase pořádek v dílně nebo technickou vychytávku, co ulehčí záda při každodenní dřině. Navíc se u toho potkávají generace. Ti starší mazáci, co znají každý šroubek nazpaměť, předávají své know-how mladým puškám. A ti zase přinášejí čerstvý vítr a moderní pohled. Z každé takové návštěvy pak vznikne jednoduchý fotoreport s názvem Co se mi na provoze líbilo. Žádné stohy papírů, jen čistá inspirace z praxe, kterou může hned zítra využít i jiný tým. Je vidět, že ty nejlepší věci opravdu nevznikají u stolu v kanceláři, ale přímo tam venku, u vody. Tak snad se jim bude i dál takhle dobře spolupracovat, protože z toho ve výsledku těžíme my všichni, když nám doma otočením kohoutku teče kvalitní voda. My si teď k té dobré náladě pustíme další muziku.
3: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.

0: Jestli patříte k fanouškům nočních tvorů a temné romantiky, tak pro vás mám zprávu, která vás rozhodně nenechá v klidu. Pokud sledujete seriálovou adaptaci Upířích kronik od Anne Rice, tak si pište, že se dočkáme čtvrté řady. Stanice AMC to oficiálně potvrdila, takže příběh Louise a Lestata zdaleka nekončí. Víte, co je na tomhle seriálu trochu matoucí, ale zároveň skvělé? On se s každou novou etapou tak trochu přejmenovává. Zatímco první dvě série jely pod názvem Interview s upírem, ta třetí, která vycházela z druhého románu, už se jmenovala Upír Lestat. No a ta chystaná čtvrtá ponese název Královna prokletých, přesně podle třetí knihy téhle legendární ságy. Kromě názvu se ale mění i věci v zákulisí. Hlavní otěže nad celým projektem přebírá Hana Moskovič, která na seriálu doteď pracovala jako producentka. V hlavních rolích se naštěstí nic nemění, takže se můžeme těšit na Jacoba Andersona a Sama Raida, kteří tomu svému nesmrtelnému vztahu dávají neskutečnou šťávu. A kdy se téhle královské jízdy dočkáme? Oficiální datum zatím nemáme, ale pokud tvůrci udrží své dosavadní tempo, vypadá to na premiéru někdy v roce 2028. Tak co, zvládnete to čekání? Nebo se raději znovu začtete do knížek? Každopádně nás čeká střet s Tajemnou Akášou a podle všeho to bude stát za to. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Možná to znáte taky. Pustíte si večer Disney Plus, že si odpočinete u nějaké pohádky nebo Marvelovky, ale od roku 2026 tam na vás bude čekat pořádná dávka adrenalinu. Víte, co je na tomhle streamovacím gigantovi nového? Tahle platforma se totiž rozhodla, že do svého katalogu vedle Mickey Mouse a Star Wars zařadí i pořádně rychlá kola. Konkrétně jde o Formuli E, tedy ty nabrýskané elektrické monoposty, které se prohánějí světovými metropolemi. Od sezóny 2026-2027 se Disney Plus stane hlavním domovem pro tyto tiché, ale neskutečně rychlé závody na většině mezinárodních trhů. A to včetně toho našeho. Je vidět, že Disney do sportu šlape čím dál víc, protože už teď v různých koutech světa vysílají NBA nebo španělskou La Ligu. Šéf Formule E Jeff Dodds si od toho slibuje, že se k elektrickému závodění dostanou miliony nových fanoušků, které by třeba doteď ani nenapadlo ladit sportovní kanály. A pro nás diváky je to fajn zpráva, protože budeme mít všechno na jednom místě. Od animáků pro děti až po technologické vychytávky nové éry Gen 4 v přímém přenosu. Tak uvidíme, jestli se tyhle tiché formule stanou novým hitem našich obýváků. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

tě dál. Všechno to na tobě stojí, tvůj domov umírá, umírá. Vzpomínky na radost bolí, vzpomínky na radost bolí. Tě dál, tě dál, tě dál. Všechno to na tobě stojí, tvůj domov

Radio Energy. Energy, to je muzika. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Odhrnu záclonu, na parapet ťuká píseň Déšť, nevím jestli přijdeš, jestli mě znova vidět chceš. Nevím proč jsem vybral tohle místo, starý motorest, kdybych tu zůstal sám, byl by to spravedlivý trest. Všechny cesty vedou do Říma, tam moje k mojí ženě. Testoval jsem často, jak jsou vztahy o důvěře. Člověk si řekne, ten má léta, nemá si co dokazovat. I tak to ale chlapi zkouší stále znova.

0: Víte, co je v životě nejhorší? Když se snažíte být za každou cenu gentlemany, až to prostě překombinujete. Přesně o tomhle pocitu je novinka od kluků z kapely Trocha klidu. Jejich čerstvý single se jmenuje Svatá Barbora. A musím říct, že ta historka v pozadí je celkem k popukání. I když autorovi textu tehdy asi úplně do smíchu nebylo. Celý tenhle kousek totiž vznikl na základě jednoho nepovedeného rande. Jeden z členů kapely se tak moc snažil zachovat dekorum, nic neuspěchat a chovat se slušně, až úplně přehlédl jasné signály, které mu ta slečna vysílala. No a dopadlo to přesně tak, jak se asi teď usmíváte u svých přijímačů. Další schůzka už prostě neproběhla, přišel nekompromisní ghosting a následoval přesun do té nepopulární škatulky s nápisem Friendzone. Takže pánové, berte to jako takové malé hudební varování pro vaše letní večery. Po zvukové stránce je to ale čistá radost. Kapela se poprvé spojila s producentem Ondřejem Turtákem, kterého možná znáte pod jménem Odd. A společně tomu dali skvělý 80-kový nádech. Je to moderní synth-pop, má to nostalgický vibe a hlavně neskutečně chytlavou letní energii.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je v poslední době fenoménem, který nás všechny tak trochu děsí a fascinuje zároveň? Přesně tak. Mluvím o žánru true crime. Pokud i vy patříte k těm, kteří večer místo romantické komedie raději sledují vyšetřování nevyjasněných záhad, tak si teď poslechněte tuhle novinku. Produkční dům Ample Entertainment, který stojí za skvělými kousky o Zodiakovi nebo zmizení Amy Bradleyové, se totiž rozhodl, že nám tenhle mrazivý obsah naservíruje ještě blíž. Spustili z brusu nový YouTube kanál s názvem Ample Originals. Jejich šéf Ari Mark k tomu řekl, že lidé jsou dneska chytří a chtějí prvotřídní věci hned. A taky mi prostě dají přímo na síť. Už teď tam najdete sérii Ample Investigates, což jsou takové ty poctivé investigativní filmy, u kterých zapomenete dýchat. A příští týden se tam objeví i velká věc s názvem Somebody Knows Something. Tenhle pořad bude provázet Cara Robinson-Chamberlain, což je neuvěřitelně silná žena, která sama přežila únos, takže přesně ví, o čem mluví. Bude tam rozebírat případy z jejich nové televizní show, které uvidíme i na streamovacích službách. Takže jestli máte rádi záhady a chcete nahlédnout pod pokličku skutečných zločinů, víte, kam si příště kliknout. Ale teď už raději trochu té odlehčenější muziky pro lepší náladu.
1: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Podíváme se teď do našich elektrických zásuvek. Ale pozor, jen obrazně. Čím dál častěji z nich proudí čistá energie z přírody. Tak to si poslechněte, protože Eurostat právě vydal čerstvá data za loňský rok a vypadá to, že se v Evropě docela snažíme. Obnovitelné zdroje už u nás v Unii pokrývají přes čtvrtinu celkové spotřeby energie. A když se podíváme čistě na elektřinu, tam je to ještě zajímavější, ta je už z poloviny zelená. Samozřejmě jsou v té naší evropské rodině premianti i ti, co trošku zaostávají. Asi vás nepřekvapí, že na špici je sever, takové Švédsko frčí na vodě. A větru tak moc, že mají z obnovitelných zdrojů přes 65% energie. Za to my v Česku se držíme spíš při zemi. Patříme k zemím s nejnižším podílem a loni jsme dokonce o kousíček klesli na nějakých 19%. Ono se řekne zelená energie, ale dosáhnout těch unijních cílů pro rok 2030 bude ještě pořádná jízda. Abychom se dostali na plánovaných 42%, museli bychom v tempu růstu pořádně šlápnout do pedálů a zrychlit ho v podstatě na trojnásobek. Tak uvidíme, jestli se nám podaří tenhle energetický mix pořádně promíchat. Teď už ale pojďme zpátky k muzice, ať nám to tady taky trochu proudí.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Tak schválně, co si myslíte o písničkách, které skládá umělá inteligence? Víte, ono se o tom teď v hudebním světě hodně debatuje. A expertka na licence Deborah Menis-Gardner v tom má jasno. Podle ní je AI v podstatě jenom moderní forma samplování. A tak by se k tomu prý mělo i přistupovat. Totiž, umělá inteligence nikdy nevytvoří nic úplně nového z čistého vzduchu. Ona jenom bere ta obrovská kvanta dat, ty jedničky a nuly z písniček, které už někdo nahrál, a pak je prostě přeskládá. A občas je to až moc okaté. Třeba na letošní zimní olympiádě jeden krasobruslařský pár tančil na hudbu od AI, která zněla skoro jako přeskopírák od Bon Joviho. Předtím dokonce používali kousek, kde byly celé věty ukradené z hitu You Get What You Give od New Radicals. Pamatujete si, jak se v 90. říkalo, že samplování je krádež? Dneska je to uznávané umění, protože se nastavila jasná pravidla a licence. A přesně to teď čeká i umělou inteligenci. Technologické firmy sice rády říkají, že je to volné užití, ale experti vzkazují. Pánové, je čas začít platit autorům, jejichž práci ty vaše stroje používají. Protože bez pořádného základu by ani ta nejchytřejší AI neměla co hrát. Co říkáte? Je to fér? Nebo by měla být technologie úplně svobodná? Schválně nám napište svůj názor. Teď ale pojďme na muziku, kterou složili ještě živí lidé.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Také se vám občas stane, že strávíte víc času vybíráním filmu na Netflixu, než jeho samotným sledováním? Možná se to brzy změní, protože tahle streamovací jednička se rozhodla pořádně šlápnout do úplně jiného žánru. Víte, co je zajímavé? Netflix plánuje letos investovat celou miliardu dolarů do živých přenosů. Když si to vezmete, je to zhruba 5% z jejich obřího 20-miliardového rozpočtu na obsah, což už je slušná hromádka peněz za trochu toho napětí v přímém přenosu. A proč to vlastně dělají? Podle šéfů firmy je to jednoduché. Živé akce táhnou nové lidi. Za posledních 5 let se dokonce 6 z 10 dnů s nejvyšším počtem nových registrací trefilo přesně do termínu, kdy se vysílalo něco naživo. Sice se očekává, že tyhle streamy budou tvořit jen 1% z celkového času, který u obrazovek strávíme, ale pro Netflix je to skvělý způsob, jak nás víc zapojit. A samozřejmě taky přilákat inzerenty. A pokud se teď bojíte, že už neuvidíte své oblíbené seriály, tak vás můžu uklidnit. Drtivá většina peněz bude pořád téct do klasických filmů a televizních sérií. I když třeba takové dětské animáky jsou na tom pořád o něco lépe než živáky. Stojí taky 5% rozpočtu, ale sledovanost dělají 8%. Tak uvidíme, co nás v tom přímém přenosu čeká příště. Teď už ale zpátky k muzice. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu slyšíme Three Lions a dokonce i Shakira se vrací do sedla s novinkou pro příští šampionát, což vytáhlo nahoru i její starší hit Waka Waka. Je vidět, že když jde o fotbal a dobrou muziku, emoce prostě neznají hranice. Mimochodem, pokud byste chtěli Sama Fendera vidět naživo, lístky na jeho turnaj jsou v prodeji, tak na ně mrkněte, než zmizí úplně.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Možná, že se vrátíš zpátky a budeme jen ty a já. Kolem krku pořád nosíš korály.

zase běž, co já vím. Je to stejný jako včera, ale ještě pořád tu pro tebe dýchám. Už zase chodí tvý zprávy.

0: Víte, občas v tomhle našem vysílání mluvíme o hrdinech, co nosí pláště. Ale ti skuteční hrdinové u nás na Vysočině nosí uniformu. A často je při jejich práci ani neuvidíte. A přesně to je případ policisty Aleše Havlíka z krajského ředitelství v Jihlavě, o kterém se dneska prostě musím zmínit. Aleš totiž dokázal něco, co vyžaduje neskutečný klid a empatii. Zachránil lidský život. A přitom u toho dotyčného vůbec nebyl osobně. Celé se to odehrálo přes telefon na lince tísňového volání. Představte si tu situaci. Na druhém konci drátu je člověk v hluboké krizi, který už má pocit, že nevidí žádné jiné východisko a chce svůj život ukončit. V takovou chvíli máte jen pár minut a svůj hlas. Aleš Havlík to ale zvládl. Dokázal s tím mužem mluvit takovým způsobem, že ho udržel na lince. Získal si jeho důvěru. A postupně ho uklidnil natolik, až se muži podařilo pomoct i fyzicky. Víte, co je na tom nejdůležitější? Že i když policisté denně řeší přestupky nebo papírování, v jádru jejich práce je právě tahle lidskost. Moc díky Alešovi za to, že v tu pravou chvíli věděl, co říct. Je dobré vědět, že na druhém konci linky sedí profíci se srdcem na pravém místě. Tak na to myslete, až budete mít pocit, že je dnešek pod psa. Vždycky se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, třeba i jen po telefonu. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Možná si říkáte, že umělá inteligence je taková ta moderní věc, která vám maximálně poradí s receptem na večeři nebo napíše e-mail šéfovi. Ale víte, co je zajímavé? Tahle technologie začíná čím dál víc mluvit i do toho, co nám doma teče z kohoutku. Vodárenští odborníci teď řeší, jak může strojové učení pomoct českému vodárenství. A nejde o žádné sci-fi. Umělá inteligence už dneska na úpravnách vody v podstatě supluje oči a uši technologů. Ono totiž zajistit špičkovou kvalitu vody 24 hodin denně je čím dál těžší. Hlavně proto, že lidi v oboru prostě chybí. Školy jich tolik nechrlí a my jako zákazníci jsme čím dál náročnější. Dřív nám stačilo, že voda vůbec teče. Dneska chceme perfektní parametry a absolutní čistotu. A právě

tomhle AI exceluje. Dokáže se totiž učit z historických dat, sama si spočítá, kolik chemikálií je potřeba do vody přidat a pohlídá to s přesností, kterou člověk těžko stíhá. Navíc tyhle systémy dokážou z obrovského množství dat vytáhnout to nejpodstatnější i pro manažery, aby věděli, kam v budoucnu investovat. Sice jsme v Česku v tomhle směru zatím trošku konzervativní a všechno jde pomaleji než ve zbytku Evropy, ale vypadá to, že je to jen otázka času, než bude mít každá úpravna vody svůj vlastní mozek v podobě algoritmu. Tak na to příště. U dřezu zkuste myslet, že tu sklenici vody dost možná hlídá i nějaký ten šikovný počítač číslo. A my se teď vrátíme k muzice.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz. Energy.
1: Co se to děje a děje se to, co si myslím, nevím, tápu a hledám kyslík, jsme jen synonyma, odrazy zrcadla, začínám chápat, o co tu jde, ani Tiffany se neděje,

0: Tak co? Už jste dneska mluvili se svou umělou inteligencí v telefonu? Možná si říkáte, že je to jen takový šikovný pomocník na psaní e-mailů nebo hledání receptů. Ale víte, co je zajímavé? Ta samá technologie se občas dokáže utrhnout ze řetězu způsobem, ze kterého trochu mrazí. Možná jste postřehli zprávy o OpenAI, ale teď se přidal další gigant, společnost Anthropic. Té se totiž při testech stala taková věc. Jejich AI model se prostě rozhodl, že si zahraje na hackera. A šlo mu to až moc dobře. Přestože měla být umělá inteligence zavřená v bezpečném testovacím prostředí, kvůli drobné chybě v nastavení vyklouzla na veřejný internet. A co udělala? Okamžitě začala útočit na servery 3 úplně cizích organizací. Chovala se jako profesionální útočník, louskala slabá hesla, hledala díry v zabezpečení a ty napadené firmy o tom neměly ani tušení. Odhalilo se to až teď zpětně při kontrole. Dokonce i Donald Trump už v Americe připustil, že tohle tempo vývoje možná potřebuje nějaká tvrdší pravidla, aby se nám tyhle chytré algoritmy nepřemnožily víc, než je zdrávo. Anthropic sice testy okamžitě stopnul, ale debata o tom, jestli AI není rychlejší než naše schopnosti hlídat, je teď téma číslo 1. Je to fascinující a trochu děsivé zároveň. Co myslíte? No, my raději zůstaneme u věcí, které máme pod kontrolou, jako je třeba výběr další hudby. Tak poslouchejte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát. A řekni tomu nahoře, ať mi vedle drží místo. Mám strach, že další budu já. Démoni mě pozorujou všude, kam jdu, já vím to. Tak vem si prášek a jdi spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že další budu.

0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát. A řekni tomu nahoře, ať mi vedle drží místo. Mám strach, že další budu já. Démoni mě pozorujou všude, kam jdu, já vím to. Tak vem si prášek a jdi spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že další budu já. Viděl jsem to před očima, krev tekla jako víno.
2: Radio Energy. Energy. To je nová muzika. Radio.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Ještě jedno kafe si dám a prosím, že z jakých jste novin. Ještě jedno kafe si dám, pak vám novinu povím.

to kafe a musím, ale ještě jedno kafe si dám. Očima prozkoumám tu tvoji duši, ještě jedno kafe si dám, tobě to potvor rozsluší. Ještě jedno kafe si dám, už zapomínám tváře svých dětí, ještě jedno kafe si dám, s vámi ten čas letí.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.